slzou slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka, pomaly kvapka, do dlaní padá, padá a padá.